překvapení. Nic převratného totiž ve mně není. Jsem jak včela, marně toužící po medu. Bez mého čela není moc věcí, co dovedu. Ostuda rodu, nerudná už od porodu.

to už stačí. Já se omlouvám všem zklamaným očím, co si přejí, ať už brzo skončím, brzo skončím, brzo skončím. Dobrý den, ladies and gentlemen, jsem podle hesla scoutů na vše připraven. Na to, že kritici mě budou proklínat, že pro ně budu nafouknutá bublina. Bez stavu, bez tíže, však s krátkou dráhou do letu. Technické potíže provází půlku koncertu. Studnice vědění, kde ani kapka není. Až člověku se chce řvát z plných plic, že

Vážení posluchači, jak už jsem řekl, není moc, co bych vám řekl. A proto místo další sloky vám zahraje solo akordeonista Ondřej Zámečník.

Určitě i mezi váma jsou lidi, jako jsem já. Je mě do pokoje, když přijdete a otevřete jakýkoliv šuplík, všechno tam je nádherně srovnané. Všechno má svůj řád. Tak například trička. Trička jsou rozdělený na ty do Včka a na ty s normálním lemem. Trička se rovnají od dlouhýho rukávu po krátkej a od nejtavšího po nejsvětlejší. A protože pracuji v hotelu a mám spoustu obleků, košil a kravat, taky to má svůj řád.

0: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.
1: We'll meet again.

Ta zem je strašně vyprahlá a žízní ještě dnes. Duch muže, co tam umíral, se jménem Ira Ace. A tak bych vám chtěl vyprávět, proč už jen modré hory, tam nad údolím Fénix znaj Ira Haceovu story. Jiskří vávda tisíc let nosila do údolí život rudýmu národu a vláhu jeho polím. Vzali mu právo na vodu, když přišli muži bílí, a od těch dob zem plodila jen podlá

Po svých otcích byl Ira Hayes a jeho Amerika neměla pro něj nikdy víc než kabát nádeníka. Pak přišla válka a Ira Hayes najednou nebyl jiný. Pod hvězdnou vlajkou plul se být do písku Iwo Jimi. Byl jedním z mála těch, kteří tu bitvu přežili a tenkrát jen pro něj hvězdy na vlajce svítily. Když přišel mír, tak divná změna najednou se stala. Ta jeho zem už Indiána nepotřebovala.

a policejní vůz mu hvízdal, když se někdy bouřil indiánský blues. Dva palce vody v příkopu za mrazivýho rána, ropinej ta zem neměla, prohej se indiána.

do 1,40, svět válka objímá. A její náruč krutá, daň první přijímá. I na mořích se střílí, muž s pupinou zvedál. Teď na mořích my vládnem, náš Bismarck je tam král. Co děl palubu ježí,

je křižník Bismarck s ledopadským se střetnem i nocí po něm slídí posádka lodi Hood. Kapitán u svých lidí tak velkou vzbudil chuť, na skalp křižníku Bismarck ten musí dolů jít, jen na dně má svý místo, kdo ruší v moři klid.

našel Bismarck, když týden v půlce byl. Hned Bismarck začal pálit, už na 15 mil. V dýmu slunce zašlo, oheň svítil, zněl. Jen pár prken se našlo, když hůd se potopil. Šest chmurných nocí, už hůd na dně spí. Celá marína strojí, šatci bitevní. Každá loď je na nohou, po šest dlouhých dní. A hledá křižník Bismarck, že ho ke dnu připevní. Nestačil se Bismarck sedmého dne skrýt. Byl to křižník Archa, kdo zlomil ten klid. Jak děla rychle pálí, Bismarck se otáčí.

Vracíme se domů od malinů, čas hlídají, teď krán už jen kohouti. A my 200 metrů

u kotníků opálených blondýnek a stánků od loterie, u vyprodaných divadelních okýnek a zvuků periferie, utratíme drobný na zpáteční líst. Pro pořádek děláme s tím trochu drahoty. Parťáci už sedí na klíčových místech, obklopený chladnou chutí přetvářky a samoty. Na parníku smutných pohledů, pod slunečníky malovaný řas, na papíře salámových obědů, každý byl vždycky jedním z nás. Hledali jsme Tasmány nebo co, modrý nebe, platinový oblaky, i pod stolem v nádražní hospodě, všude je šance nějaká. Sedáme si s vínem, honky-tonky rádium,

na exotických vinětách záběry z neznámých měst. Hledali jsme tasmání nebo co, modrý nebe, platinový oblaka, i pod stolem v nádražní hospodě všude.

Přišla žabka k večeru k zelenému jezeru. Rejdili tam kačice, vítali jí křičíce. Vítej, žabko, přišla z hod, slavíme dnes rybí hod. Budeš naším hostem dnes, co ti libo pij a jes.

pořád. Hned mezině přisedla, chutných jídel pojedla, na zdraví všem připila, důze všechno chválila. Ach, kačičky, čím, ach, čím, ubohá se odvděčí. Ach, to je věc lehonká, máš dvě chutná stehinka, ty scházej jedině naší slavné hostině. A už diví kačí rod, trhá žabku o závod.

Opatrně tiše se skryla v jeho stínu. Na důkaz, že nikomu nedává vinu, ukázal láhev deště. Mlčky ho pohladila rukou a jen strom zaslechl, jak zašeptal ještě.

Od pradávna tichým krajem právě o něm vám teď hrajeme, jede vlak. Velebníček volá svědky, že je černej na pohled i na omak. Jenom osvícenej chodec zapíhne svý hole, chodec smekne klak.

vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu zase mít.

člověku životní omily zbíjejí kříže. Pro jeden víkend jsme na chvíli rozbili mříže. Z očí číst jízdní řád, kolej, cíl a čas. Je tisíc míst, co můžou hřát, tisíc někde v nás.

na předoči matá. Na půl smí a na půl ste, co teď s námi jde. Padal sníh a na zím sáh nám před očima tam.

skončí blues, je půlnoc pryč, už budeme muset jít. Mus je hnus a dlouhej byč, víš, muset jít.

nostalgie, podobě kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii je způsobil udívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika, sotva se těší pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude postižen.

Vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bylo

Vždyť tohle... To přece... No ale vážně... No to snad není možný. A bylo...

odvodní komise, otvíraj mi hubu. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Už si prohlídli můj líc, teď mě zkoumaj zrubu. Chlapče, chlapče, kam si se to dostal? Vždyť tohle, to přece, no ale vážně...

vždyť tohle, to přece, no ale vážně, no to snad není možný. A bude

nad Javorovým. Slunce se raduje, básníci hádají, z kolika pádů je složené francouzské podstatné jméno. A vůbec, co je podstatné, potichá séno. Básně jsou slovy a zrcadla obrazy, od nichž se světlo jen z lehůnka odrazí. Zaťuká, pozdraví, popije, posedí, zmizí a zase vše zahalí do šedi. Tolik barev,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zdív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reidův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

za ním skočil potom sám. Já tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Měl bych možná něco říct, ale nevím jak. O tom, co je za námi a co bude pak.

nádvoří létají čápy, posedí na věži, očistí peří, že to, co nehoří, stejně nás trápí, že na tom záleží.

na pořád. Budu, jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat, uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

potřeba hovořit o ničem. Teď není potřeba znát svoje jména. Teď není potřeba stát se rodičem. Stačí, že já jsem muž a ty jsi žena. Lásku si vyznáme, snad až se poznáme. Teď není potřeba, za chvíli svítá. Lásku si vyznáme, teď ale spěcháme. Tak spočini vedle mě, ať už to lítá. Teď není potřeba mazat med na chleba. A že jsem čestný muž, tak ti to říkám. Lásku si vyznáme, nyní však spěcháme. A není potřeba, teď když tě slíkám. Možná jsou dojemné přísahy vzájemné. A ticho ožívá šepotem básní. To sladké otroctví může skrýt proroctví, jež někdy po létech pak nahlas zazní. Teď není potřeba hovořit o ničem. Teď není potřeba stát se rodičem.

začíhat si na tu lízu, na tu schýzu, paralýzu za plotem. Měl jsem chycenou mízu, měl jsem plesnivou dřeň. Vylezu si na tu lepku, na tu depku, kleplou pepku za bukem.

Jeszcze mi chcę pić.

Miéstame. Ať průvod smutečný za mě se uskuteční.

bezpera. Zavir žlutých svíček smutně je. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem

0: dál zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.

det jeg fik, fik, fik tæt. Jenže takový chrybek už měl ten chlápek prsti a všecky slibovali, a všecky slibovali. A když se obměkči dal a do vody je pustil, i s přáním uplávali, i s přáním uplávali. Česká ryba je kluská a šupinami krytá, ta ti něco nakecá a člověk se nachytá. A to je realita, a to je realita. Nakládnout se do syta, či věřit rybce, kam až jde realita? A kde je fik, fik, je lepší vzhůru lítat, či jít po šipce, kam až jde realita? A kde je fik, fik?

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Někde mezi námi, někde vprostřed nás,

oči vykulí. Nasadí si čapku z bambulí. Někde mezi námi jako desetník na ulici v blátě leží kouzelník. On se trochu bojí, že mu v břiše zakručí a popraská všech sedm obručí. Já byl malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zdrakem.

malý a velký byl ten svět, kde vládl moudrý král a já jsem zrak.

0: dál zadny, jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Živá voda v moři hudby. Radio 4.

tak hnusný jako úbytě. Já klidně půjdu, ty klidně usni. A ještě řekni, nechci tě, miláčku.

6 milionů srdcí vyletělo komínem. Svoje malé lži si lásko dnes prominem. Budeme tančit zvenkovany na návsi, vesnice budeme se smát.

láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem práska. V červené sametové halence podobáš se Evě.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný prostor nad nosem. Pán Bůh se klidně opil levným

úsměvy nad sklenkou času, do týmu cigaret hálíme tiché věty, dlaně se potkali pod stolem bez obrusu, ve váze žloutnou.

0: Schod dolů, schod dolů a metrem na háje.
1: Na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě. Zítra se s vámi

vrčet na komíně. Úhoři vytřeli se, tak zítra posad mění. Pustíš děti k vodě, doba je zlá a moře pění. Odejít smí se jenom po dohodě. Tak pěkně nožem, pěkně tlustě, jak jste zvyklá. Namažme si krajíc, ale hlavně, hlavně, nedej bože, ať po nás nezůstane něco navíc. Až padne večer, malíři zabalí tě do bílého plátna, kytice zvadne a pak už žádná píseň ti nebude nic platná. Když ani tahle pěna ti nepřijde dost slaná, ještě se pohoupej, než odříznou tě zlana. Převalí z boku na kolečka, za velkým otazníkem zbyde malá tečka. Někdo sám u stolu rád si v klidu pojí,

na chvíli ponořit se, zapálit na znamení, promočené na tě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň na zahradě, to se jen zdá, že už není z čeho rozdělat oheň.

úplněk. Tvář Panny Marie žehná svým jasem.

na Petřín už míří čtyři příslušníci silní. Do houští tam dívky lákal zvrhlík pedofilní. Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějcích u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal otcovství a usníval se lehce na otázku, jak splatit.

Vaškově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na BB pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozmus na čpetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď máš ještě.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk.
1: Reach out and touch things.
2: Smutek má barvu popela a stejně jak on špiní. Pozornost

jako výroky soudu, čas v jednom proudu, čas poznání, vůně dlaní a žen, kraj.

ptáce uprostřed spaní, na první maják, jak vypadá. S mapou zákazu stání. Jednou pozdravit svět, hledat tvary těch let, zvuk početí. Vítat úpatí hor, jako trosečník bor, jako obětí. Hrany ztracený přátel, co asketa páter pohladí. Zkoušet ten jeho půst, který naučí růst, vyporadí.

Nevím, jestli mám strach, symbol cesty je prach, odvádí. Když vlny mě nesou na skalní maják a pak obrátí. Nejsem požehnán, jen tou vodou hnám, stopy vyplednou. Zůstal už jen ten jas, dětský pláč, cizí hlas a tak najednou. S mapou v zákazu stání.

0: dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versins 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
1: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

0: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Prosím tě, kolikrát jsem ti říkala, ať zajdeš s tým košem. To je jsem rád po celým bytě, že se tu měla dýchat. A byl jsi pro ty kobzle v obchodě? Víš, že jsem chtěla robit packy na večeru, ale ne. Milo, spán si sedí doma u televize, čumí na fotbal, pívečko v ruce, to je ale život. Příště se narodím, už jedině já.

strážníci spravujou potrhaný sítě. Pode mnou recepcí prošel se pád. Šuměnky si rozpouštím v hotelovém bytě. Nevím, co napsat, snad, že jsem zdrav. Paprsek prošel skleněnou zdí, sny nejsou košer, kdo ti v nich spí. Kondoři letí přes vrcholky Ant,

vánoční vzkaz. Vytáčí točí, jak hombre sombrérem. Má pěkný boky a španělský pás. Pohledem zavadí.

jen kousek přes 20. Pár malých rolí už mám za sebou. Stihla jsem něco postrácet, výčitky ještě tolik

nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne. Snažil jsem se pochopit tě,

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

0: Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
1: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
2: Živá voda v moři hudby. Radio

0: roztájený a děda k tomu pískal píseň bujarou. No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od peronu.

Že tam se zas plešák s jinou zahnul, jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul, skočil

double slit. Žabky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

Žabky na noze s žabkou na suchu, žabky na vodě tvořím. Mezitím, co jí filozofii žabek vykládám. Žabka nechápe, co to povídám, ví však, že se jí dvořím. V tom se nemýlí, takže soukolí opět zapadám.

co pak jste provedli, že jste tu zavřeni v tak velkém vězení. Zdali jste někoho chudého podvedli a teď jste tady v těch barácích zavřeni, nikomu na hlavě vlásek jsme nevohli, jsme velcí dobráci, to bychom nemohli, jsme tady za prací.

zapadne. Kam spolu chodíte? Kam bychom chodili? Doma si sedíme, máme televizi a tak se díváme

bratru ubližují. Odkud pak si přijal, že se tak hloupě ptáš, když se ti nelíbí, proč se pryč nevydáš?

dovolte otázku. Zda když tu žijete, myslíte na lásku, na krásu, na štěstí, co je po bolesti, co bude zítra a co bude po smrti. Z toho jsme vyrostli, tím se nechcem trápit, takové myšlenky je nejlépe zabít

hrát, mít pěkné věci rád, dívat se na mraky, z louky se radovat. Podivně promlouváš, mladičký řečníku, však jednou zmoudříš a poznáš svojí mílku od

to spí. Mě nikdo nečeká. Nerozumím lidem, podivná je doba, smutná je nálada, města Litvínova, lidičky, bratři.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90.

Pojď, pojď, pojď. No, pojď. Neštěkej a nekňuč, to hodný pejsci nedělaj. Čekaj pěkně na místě na povel pána, že potřebuješ vyčůrat, on má čarovnou moc. Řekne, vydržíš to do rána a

Proč snažit se psát písničky folkový, v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme.

se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich. A vy tady, proč chtěli bychom

0: to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschled.

slunce skrz mraky, očima chrliče maluje znaky. Do prachu na oknech, proč nespouštíš oči z přívěsku na klíče?

smyku pohledu. Pár galských růží se zasadil do sněhu, možná až voda se oprostí od ledu. Ke stolku dodám vzpomínky na něho z kopců.

Jak je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody, žádné fráze uvařené z vody, ze slepé vody hluchých lidí. Poslouchám ta jejich hoře, jsou jak radci uvěznění v noře.

0: jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

Čí plíce, cítím, že budu chycen, nebudu žít více, kam jsem to vles. Modřin, uši od hlíny a v ústech vazu.

s přáním všeho zlého skandují sejměte ho, konec života mého blíží se už, má milá, ty jsi to způsobila, tak chystej obvazy, až se ti dva jak se vyporazí. Zabiják Béďa krvavý byl, běží za mnou ze všech sil, jo, jo. Ten, kdo chce škádlit boj a vylézal z davu a touží po boji, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí. 100 metrů měří hřiště, na konci je trojkoviště, tak teda možná příště, když už ne dnes. 100 kilo váží, musí mít rychlé nohy anebo chytrou hlavu a nejlíp obojí. 100 metrů měří hřiště, na konci je trojkoviště, tak teda možná

Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor. A jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil. Já si válel kosti líný a o jedný holce snil.

Branche Belu, hey hey Marilu. Je tu houslák Jimmy a je tu basák Ben, prostě celá skvadra samých slavných men.

0: niente, Marilu.
1: Na pohody v Mozikomerce. Radio Folk.

měsíc do mechu. Zapadá měsíc do mechu a chvíli si lehá na střechu.

0: lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme, jen se mnou barvy vybírej. Zase se kola točí, sukni zvedáš jako bočí, jen pro mě hlavou zakývej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. A jedný ústa, dvoje uši, tak poslouchej, jak buší, chvíli tomu tichu naslouchej. A nepletem si souci záskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal

voda pádí, kolem zhromáždění rázů. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

prvý most. Ještě váhám, ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

Jsou věci, který člověk nepochopí. Tak třeba například ty rádiový vlny, ve vzduchu po nich není ani stopy.

A tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

maskovaný střelec mizí, mrtví nesou ven. Když si sednu k počítači, před očima mám

0: dosáhl. Na zádech má křídla, v hlavě přání pádu.
1: Živá voda v moři hudby. Radio Folk.
2: Na stanici sever, na antarktickém pobřeží. Když sláme ledem, dá se celkem dobře žít.

avec nous t'aime, te pénis. On a Ivan už 3 týdny slaví krásný letní den. To podle zdejších zvyků se bez pleskačky

až vyprší ta kladba a její slzy roztají. Až vyprší ta kladba a ty hory kolem roztají.

Vesnická tancovačka v povýšené lhotě. Pivo je pod míru a muzika no děs. Jenom ta holka mě drží při životě. Piju a koukám a byl bych jako pes. Co na mě vlastně vidí, že mi dává šanci? Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osaměla, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spasí?

déco. Ptal jsem se už před pár lety, zkusil jsem to nesměle, řekla, že jsme ještě děti, navíc.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

víc chvil, co někdo z nás dvou promluvil. To mlčení, jež mysl obepíná, jak čelenka hlavu beduína. Tvé myšlenky možná odpoutá.

čekáme snad, až slunce zmizí. Na konci zahrady, pod rybízy. A nebo jestli mezi slovy konečně někdo pohne tělem a Poirot zašeptá Hastingsovi, že čas je tu naším nepřítelem. Tady pod višňovými krovy ticho je bourec morušový a obaluje nás krep dešínem dovezenýma z Mantovy. Nežli společné plány s vinem, čekáme,

Uběhlo více než milion chvil, než někdo z nás dvou promluvil. Teď flotila slov mysl obepí nás nadpočetnější než ličína se

do půlnoci už moc nechybí, úplně prázdný ulice, pár lamp v tom městě bez lidí.

ještě cítím tvůj parfém, ještě cítím tvý dotyky. Měsíc je do ruda zbarven, v té noci s nádechem tragiky. Když něco začíná, tak jiný končí, snad je to dobře.

fouká, jdu s hlavou dolů a vítr rozvírá mi plášť. Nevím, jsme ještě spolu, nebo už každý z nás zvlášť. Když něco začíná, tak jiný končí a je to dobře, už vím.

0: Ja, am Whistin. Ja, a můj splín.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: jak jsem vyrost, už mě nežere, že nestihnu být správnej chlap. Totiž zasadit dům, splodit strom a syna postavit. Co u jinýho dům, například pětiletej rům, na nádrži chrom a cesta rovná jako nit.
1: K čemu realitní poradce, mý okna nemaj rámy, zimy bejvaj krátký a sedlo netlačí. Svojí vilu vozím na sajtce, v ní všechny nutný krámy, i kompas, který zpátky se nerad otáčí. Dobře vím, co měl bych, co se čeká,

0: například Gladys Schlum, Jess Marich From a pěkný cizí slovo.
1: K čemu investiční poradce, mý prachy neznaj zámek a stačí jenom zívnout, z kapsy vyletí. Nechci známý ani ovace, vliv a sbírky známek, můžete si plivnout a zůstat v obětí.
2: Ještě něco střívlení.

a tak si hledám vhodné místo pro žití. A tak si hledám pevný bod. A tak si hledám další důvod k napití.

Střelka míří na správnej směr. Zrcadle odraz toho, kdo za to může. Já věčnej smolař, černej pasažér. Vůbec si nepřipouštím, jak roky střídám. Za oknem běží film, jak rozjetej vlak.

0: dál zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a byla Camembert v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Zvoní zvonek za dveřmi u Julie. Zvoní zvonek za dveřmi u Julie.

0: Julie svlíkla z krku poslední amulet. Julie svlíkla z krku poslední amulet.
1: No to tak.
0: Když tu klíč v zámku a ve dveřích stojí táta. Kapulet.
2: A nám z toho by nebo učení, že láska nikdy bez bolesti není. A když už ke své milé domů jdete, tak si zjistěte, kdy končí představení.
0: Teď Romeo říká,

a zloba, zamrzlá doba, zamrzlá doba, z mraků se sype sníh a zloba.

Něco tu zamrzlo na obloze a mlha je tolik hustá, jako ti úhoře, tak uboze.

syn en tady, koupil jsem dva revolvery. Běžím s nimi po ulici, ukázat je Mary. Říkám Mary, koupil jsem dva revolvery. Než je ale vytasím, tak sama rychle řekni nejdřív který. Mary, zobla si z bonboniery. Pak řekla ten a bum a práska kocor vypad z voliéry. Ten druhý dřív, než stačila si podat sklenku šery. Prolistoval na jednu ránu šest románů od Kundery. Na to Mary, to jsou mimořádně krásné kvery. Já byť na tvém místě, koupila bych aspoň čtvery. Pak Mary budí dcery a vypravuje hery, z jaké slavné hery jsou ty kvery. Však vysvětlujte, kdo byl Marshall Montgomery, když holky znají jenom Tom a Jerry. Jo, jsou to muka nemít kluka, bohu dík, že máme aspoň dcery. Mám Mary chuť se bavit, pojď náladu si spravit, dnes večer do opery. Harry, a ty bys mě vzal vážně do opery. Říkám aspoň o přestávce vyzkoušet.

Milníky už od stvoření Ameriky, že na konci kariéry až budou krev cedit, dcery budou dědit jejich revolvery. A tak to chodí s pistolníky už od stvoření.

Marie s Lucií a Janem. Máma a děti, žádnej chlap, lavička v stínu pod kaštanem a tranzistorák, starý křáp. Marie s Lucií a Janem už měli dost těch jeho piv, na věky sami nezůstanem. A tři to už je kolektiv. Marie s Lucií a Janem, neodeslaný inzerát a v křesle stářím ošoupaném. U televize večer spát.

Marie s Lucií a Janem. Melta je mlékem šedivá, tři ptáci krouží chladným ránem a žádný z nich se

jak s plátem vlámských malířů. O hladu čteš si nepoznaném z očí těch prázdných talířů. Marie a dvě její děti, chleba se člověk nenají, čas leče se a život letí. A ti tři ještě hledají.

nebo pobloudilej samaritán. Mraků provity tvý sluhy já nikdy nikde nenachytám. Jak klečí

záře má každý svatozář. Jsou světy, kde květy nalepí se na každou seť.

projde, teď je všechno promino. Velké vozy písku zavážejí strach.

0: svato záš. Hej, ty tam, jsi ty tam, nebo pobloudilej Samaritán.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: Radio Folk. Váš klidný prostor.

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: Vidím tě jako postavu v dálce, co zrychlí krok, když se snažím jít blíž. Pak přijde noc a ta vzdálenost mizí a najednou tu vedle mě spíš.

ztratil si kamaráda. Já vím, že víš, že vím, ztratil si kamaráda.

uhnul a kdo měl v druhým plánu přistávací pliš, co vyšlo šurnul, o kom si zpíval, že ho raději pozdravíš. A tak to cítíš ty i já, když temná noc nám stádá účty, je to kříž.

den už se smráká. Nad horizontem bloudí modrý dým. Zajdu si na panáka, okolní okna zhasla a v černý tmě se utopí.

upletu špagát z konopí na ten tvůj outlej krk. Málo kdo z lidí pochopí, nač hledám dub či smrk.

i když jsem hrál jen písničky obsaný z pásku. Pak psal jsem vlastní pro ní, my love, že létem voní a marně hledal

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Před malou chvílí bylo 5 odpoledne.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Snad kdybych mohl dát lásku, kterou znám já sám, jen z kalendářů a breviářů, léty zažloutlou, zaprášenou.

jsem včera hvězdu, pět rudých cípů měl, někomu zřejmě spadla z ramene.

vzkaz pro ty, co mě slyší, co mě slyší zpívat, zpívat a hrát o vteřině tiché a ještě tiší, v rytmu se kývat, v rytmu stát. Tohle je vzkaz, který jsem si našel, když jsem byl dítě ve školní čítance, jak bratry oslovil nás, zasáhl touhy naše.

jako bych tu seděl já na břehu řeky a rákosí se kývá a voda plyne a jak se mi zdá je rok 730.

Je rok 3303. Básník Lipo zpívá, jen písně jsou jiné. Tu zase sedím já na břehu řeky.

ještě čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se radí už nikdo nedělá.

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

a přitom jak ten čas letí. Až budou nějak příliš často mluvit o funusech, o žehu a o rozptylu,

Klampička nad mým sacím stolem, zastav se příteli, jestli půjde škola. Pod okny chodí strážník a zřejmě nic nevím.

čas už se k ránu blíží, hvězda občas blikne. Teď už mě nic netíží, člověk si na vše zvykne. A nebe v tomhle ránu se halí do červá.

oken krajinky, odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do předsíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili, vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

za dveřmi prosby a před nimi strach. Ty prosby jsou kámen na misce bach. Otvíráš dveře, jak se otvírá dlaň, a čekáš, co přijde.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Jsou už ovce ostříhaný a jsem s vlnou v městě sám. Rád bych si teď ženu našel, to vám hoši povídám. Všechno, co má nohy dvě, láká zrak můj toužící. Třeba jenom malej klokan, jen když háže zadnicí.
2: Tak jen zabal ten svůj krám, koukej, ať jsme venku už. Já na venkov tě vezmu a ukážu ti buš. Lepšího, co můžeš jít, šanci ber a jen to zkus. Pojď a začni kočírovat ten můj dobrý volský vůz.
1: Já mám hoši prachy na vůz, bude s velkým spřežením. A já budu spokojenej hnedka, když se ožením. Už jsem skázal do věznice, prej si můžu vybrat kus.

prasinou, jo, těch obstarám si dost. Pudink škoku navaříme a ten bude prostě skvost. Všichni známí můžou tančit, pěkně šlapat volskej trus. K tomu budou zvonce zvonit, ty, co znamená.

břehu rybníka nahodí prut a na obloze za září padající hvězda prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

apoštolů, co skládá do bedne. A říká přitom svýmu synku, aby s časem neměl boj. Zítra je na městském rinku.

vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Prý ztrácím krok a nejdu s dobou. Jenom pár slov v zájmu nás obou. Pověs mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověs mi o nás, o našem století. Znáš spoustu tajemství, co chci se dovědět. A pak mi dovol mi povědět. Navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodily dopisy ode mě k tobě, do těla e-mailů.

Pověz mi, dívko, dřív než vlaštovky odletí. Pověz mi o nás, o tomhle podivné století. Pak chyť mě za ruku, ať se ti nestratí. A já ti slíbím třeba, že tě nezradím. Víš, navzdory mobilů, navzdory době vždycky chodili dopisy ode mě k tobě.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou dolů do údolí, mě nedostanou.

nečekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona.

jsou pustela v polích, snad se jí líbím, sudně se zvedá. Krajina zlatá, postava bledá. Pomalu otevřít oči. Nás nedostanou, čas neotočí.

0: je pár minut po 19. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

modla bezrádného krovina, až mysli nevěrné od Dunaje k hltavým Baltu celého pěnám. Krásohlasí z mužlých Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu zášti jazyk. A kdo se

někdy ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky

když jeden mladý řidič na svou práci lál a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič.

0: lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy připnuty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jiný vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopatce, brzdit při směchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa.
1: Folk na srdci, folk na jazyku. Radio Folk.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní.

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

a zpívá. Nevím, koho mám teď být líto, fanfáry bych prosil ještě jednou, ať všechna ta smutná

uprostřed noci mi běží. Slova tvý jako vodopád. Možná

chodidla bezrádné, hokroby nám až mysli nevěrné, od Dunaje k hltavým baltu celého pěnám, krásohlasí z mužlých slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byt k ourazu záští jazyk. A kdo

ty ruky. Sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok, sám svobody, kdo ho den svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vdaná mandelinka bramborová v autobuse. Mandelinka bramborová za svobodná konečná vystupovat.

lahev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát. Pozdrav z Karlovy.

Ni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

šandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

před děvčaty Střebové. Chlubil jsem se silou, postavil jsem pražec na Češ. Dovezli mě s kýlou, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty haj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro. Zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelené.

Zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustí štygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podívali by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kde by starý tchálec nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kde by musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony. Svět by stál za pytlek bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebule, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum. Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

šťastu. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byli z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben.

už vězňové Boleslavy na škodovky brousí hlavy. A já toužím duše skrytu, taky potom favoritu. Chce to žít jen trochu skromně, za 10 let je

Díky našich krámů Spektru zítra jdu spát před Elektru. Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. K čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jistěli každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vyt lidových průpovídek, říká se teď hlavně klídek.

0: je krátce po 22. hodině.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

pokladny fronta a vzduch byl přímo mrazivý. Ještě na peroně.

这一包就不吃。Jsem špatný učitel, co opustil svou školu. Filozof vržený do náruče drog. Když míchám Kuba Libre, tak trochu šitím kolu a šetřím vodu, když si vařím grog.

do mě vycídíš všechny mé myšlenky, do trávy chrpy a do očí poměnky. Pak budeš tichá a vůňavá medem, tak jak to žádná jiná.

0: și uze pisna nebine.
1: Na pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

otvírej nebeskou bránu, rozehřej srdce z kamene, zacel v duši ránu vodou z živého pramene.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Jak je to, Františku, na onom světě? Jsou tam ti skřídly hampatí. Napiš mi, prosím tě, zkaz v jedné větě, jak se tam bydlí a čím platí. Jak je to, Františku, tam na věčnosti? Hrajou tam kvíni či šalmaje? Kdy se tam hoduje a kdy se pustí? A jak je to daleko?

raketo, Františku, na druhém břehu. A co ten převozník tam na voru? Zbývá tu ještě pár slok do příběhu. A ty už jsi odešel.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

hříšníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme jako

čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si cizího,

oči hladový. Každý dvě hodiny z nádraží odjíždí vlak. Problémy rodiny, těm spolu vytřeme zrak. Pojedem dál, dál, dál, dál, dál. No pojďte prosím vás, tu tašku vám vemu. Už nemá cenu říkat, že nemáte čas. Zdravím vás.

Nahnutej hotýlek, nábytek je samej suk. Špinavej motýlek, pivo a všechno je fuk. Jen pojďte dál, dál, dál, dál, dál. Ulepenej klíč, čistý mu všechno je čistý a na špínu zhasnem a hned bude pryč. Zdravím vás, krásná neznámá, já mám čas.

až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž, tváře si nic zlého nemyslí. Když nechceš, neublížíš. Příbytky z dešťových par, na šátcích polední žár, až jednou sejdeme z hor. Cesty se propadnou níž,

pod lavinou. Stačí je z doslechu znát, vyčíst je z kamenů snad. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou nic.

dal můj Bůh, byl to určitě on. Chodil nás větrem a nenechal spát, proto se pletem, když musíme lhát. Až jednou se jdeme z hor, z cesty se propadnou ní.

zítra hory tě zvednou. Nejdřív si klekni, pak vstaň. Komnaty jantarový, v pravý čas pravdu poví. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž. Ve světě barev si číst, znát popělek na jeden tón. V blescích se jeho tvar míhá, možná je vlití do etruských spon. Oči ho vyzařují, podle něj po mořích vraky plují. Až jednou sejdeme z hor, cesty se propadnou níž.

potřeb. Být spanilé ženy kolem dodávají na síle. Je modrý den, jedu na spolužáku v pohřeb. A paní vedle říká, tak na výlet. Vím to už moc dobře.

slet na svůj stav, když se nad ránem smích a se zmísí. 72 s vnukem vystoupat na triglav, takovou dvojici si tam přece potkal kdysi.

si zdal a tak si to vzal do hlavy. Nehrát ani v 90 na nebe a na peklo, stihnou dopsat pamětky s názvem Toto ale uteklo.

až jednou já budu v hlavní roli. Ať je to jasná a živá oslava, ať se klidně i pláče, ať u toho srdce bolí, ale ať se v té síni pro Bůh něco dobrého podává. Pak na ty večírky, a to nemám strach, to je tak zřejmé, že se to musí stát. Budu už chodit jen

že za oknem se nehne ani stýblo, jen soused křičí, vole, kam si mi to schoval. Manželka z kuchyně mi opakuje nákup,

0: písní umíš, tolikrát si člověkem. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

A tak se koukáš z okna pátečního vlaku, ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří jí přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a zí.

od Brdy či na Pálavě, v Čechách nebo na Moravě, všude kousek svýho srdce máš. Seš jedním z těch, co mají pům z vandráckýho cechu, nenosí splíny a nedbaj okolí. Svý tělo klidně svěří do náruče mechu, večeři nepohrdnou párkem s fazolí. Takže vím přesně, kam dnes tvoje kroky míří. Žár světel koncový, když dál kam hlasí, umlkne rachotkou, co pod sebou vrat víří. Je klidnej podvečer a prýma počasí. Koleje jsou spojky našich osudů a dní.

činnosti, v posteli můžete ryzat kosti, vyválet se v exkrementu.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizina.

vyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

skončíme, pej. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen, tohle jsem slyšel, tam to si přidal, ale ten nůž mám doposud, no a svůj život.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

najít ve svém nitru pravý klid. Tvá ústa sládnou loučením, jiný je ocení. Obzor

Pro šanzon vlastní úděl ztrácím či získávám. Jak to přijde, křičí na mě vlastní duše bolavá. Asi to tak všechno mělo být, hezké prožít další, pochopit. A když objeví se nový díl, nižnou touhu zase mít.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

zbytky od večeře. Po dlouhém čekání ztratila se země, zamrzly kruhy v zrcadle na jezeře, s hlavou až u hladiny, s udidly mezi zuby.

tváři schovývavý úsměv. Jestli se nechci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě.

Měsíc máš na stříbrné lžíci a cizí prsten v rukavici. Konečně něco, co ti patří, nadechni se a třikrát zapři. Hladový nasytí se a vyhladový si ty, co který chytí, co který z nich se doví, který z nich odpoví a který neodpoví.

chci ještě trochu projít, jestli má raději zůstat u mě. Přece snad ví, přece snad ví.

ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol. Přišel jsem si jenom střelit medvěda, možná vzala za svý nějaká etika, ale nikdy by

Vem si diář na další 670 let. Z obálek se sypou pohledy těch očí povědomí. Adresát je včera a písmena jsou občas nevidomí. Zvony katedrály včera vykovaný z matných staniolů. Rozpraskaný ruce.

zeď a klobouk někam uletí. Pochytáš pár jisker a smutek nekonečným obětí. Šance nikdy trvají stejně dlouhou chvíli, jako sliby premiéru. Hvězdu nenech letět

tak díky básníku. Vlak jede v 5.36. No tak díky, Jaroslave Seiferte. Vlak jede v 5.36.

obejít malý ostrov. Zůstal po něm jenom křik ptáků. Někdo pak na severu pohřbil muže, kterého přinesla jižní bouře. Zatím se jistá dáma rozplynula v davu, jako když svoukneš svíčku.

في درازي الناس بيستني كاموت خازي مش أزهران وسويتا بلا سنيخ Poslední stopa v bílé pláni najednou někam odcházíme sami. Něco nás hledá, křik a ptačí skřehotání. Jde v hodinách čas minulý, Bůh barman maže tabuli.

0: krátce po jedné hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně.

to říct, oči má šuhrančivý, sladký a zelený, jak rozkrojený kiwi, o to nic. Ale jak to říct, dlouho brvíčivy, jsou z kosty květeny, jsou subtropický divy, o to

Jsou zleva zprava, ty zoubky perleti a hříva zlatoplavá samý kus. Jenomže na můj vkus, no hele, marná sláva, já na to neletím, co bych to okecával,

Máš chování šlechty za mými nechty, jsi špína zarytá tak. Co špatně se čistí, jsem tvou kořistí, jak káva, zvedáš mi tlak. Jsi lehce k mání, tak z nenadání, přijdeš si kdykoliv chceš.

Tobě se líbí bíčko do rybí a pravdu jenom svou mít. Chlubit se činy, ty jsi jediný, co chceš, můžeš si